0: Badajoz, nahoru guně růža. Jsem ostos, jdeš, jsi sádot, jsi opon do indě, mějšem muzikál hot.
1: Dankó Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.